you're fighting with real ass.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Mm-hmm.

0: Rebel Music Radio.
1: Bylo 8 hodin.
0: Hudba v těch barech.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: said, switching up speeds like Bruce Lee riding a Fuji in a movie. I be saying some shit. Now, if you didn't get it, laugh now.
1: Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 8 minut po 8 hodině. Dneska je 17. srpna, je pondělí a svátek nám slaví Petrové. No a stejně jako vždycky i dnes mám pro vás doplňující... Petry, ano, přátelé. Svátek má Petra, jo, tak Petry. Všech nejlepší Petrám. No a já mám pro vás stejně jako vždycky doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí. A potkat totiž můžeme jasno, polojasno a polojasno s dešťovýma přeháňkama zataženo, ale také déšť. Ano, tak by to mělo dnes na našem území vypadat a teploty, ty raní v tuhle chvíli by měly být mezi 15 až 19 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat tedy teploty kolem 20 až 26 stupňů. K večeru se ochladí na 15 až 21 a přes noc teploty kolem 11 až 16 stupňů. Ne, 14 dokonce. Tak to jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát se za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešní Frikoloře pravidelnému posluchači, jasný. Budeme si pouštět písničky ve dvou hudebních setech, ten první už odstartoval věcí od Redmana a bude se nést celý v rytmu rapu a hibopu oldschoolových pecek, tak jak jste tady ve Frikoloře mezi 8 a 9 zvyklí. V druhé části, jelikož je dneska pondělí, se podíváme na novinky ze světa baselineu a UK garáže a aktuální věci, které vyšly v posledních 7 dnech. Před 9 a 10 hodinou taky přijde na řadu Frikolor Infos, rubrika, tedy, která nás informuje o tom, co nepotřebujeme, nechceme a neměli bychom vědět. Takový je plán, já se budu věnovat, vám přeju příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia a pořadu Frikolora.
2: Laugh down, and then figure the shit out when you get home. Laugh down.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a 45 minut po 8 hodině, to ukazuje časomíra tady ve studiu a já bych chtěl zmínit Strakonice a Litoměřice, přátelé. Tam totiž proběhla teď o víkendu tour Činasky a ještě možná trošku víc než Strakonice. Co kecám, Litoměřice, Litomyšl, přátelé, mně už se ty jména začínají plést, to máte samý Li, něco, Strákonice, Prachatice, že jo, no je toho dost, ale Litomyšl tedy na zámecký zahradě a v tom zámeckém parku, musím říct, že ta atmosféra tam teda zatím předčila veškerý moje očekávání a mejdan i afterparty, i samotný odehraný track s Činaskama, tak to byl takovej var, přátelé, takže já vám děkuju, pokud jste třeba byli součástí, pokud ne, ještě nás čeká 7 zastávek. Důležitá je samozřejmě taky Praha. Tu jsme přidali, aby Pražáci nebyli smutní a to na 15. září. Tím uzavřeme celou tuhle tour. Takže pokud byste chtěli lupeny, vězte, že v té Praze mizí neuvěřitelnou rychlostí. Pokud chcete zažít tenhle unikátní koncept DJ Freaky společně s Činaskama a to nejen jako předskokan a záskokan, ale také jako jeden z členů při tedy zahrání tracku Mám chuť zlobit, vřele doporučuju, ale nemusíte do Prahy, máme tam ještě, jak zmiňuji, 7 zastávek, tak ten takový ohlédnutí v rámci tohohle víkendu a my se vracíme k muzice, za chvíli nás čekají Free Color Infos, dobrý ráno.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor za Gramcem a mikrofonem DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 55 minut po 8 hodině. To znamená, jediný na řadu přichází Freecolor Infos. Ještě než se ale podíváme na to, co nepodstatného nám napsali internety, zkontrolujeme si informace k dnešnímu dní. A to, že je dnes pondělí 17. srpna. Svátek nám slaví Petry a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci, která zní, že se nemusíme bát, protože i dnes, přátelé, ano, i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí. Potka totiž můžeme jasno, polojasno, polojasno s dešťovými přehánkama zataženo anebo déšť, takže úplně cokoliv, na co si téměř vzpomenete, kromě sněžení a teploty, ty ranní by se měly pohybovat v tuhle chvíli mezi 15 až 18, ne, dokonce 19 stupni. V odpoledních maximech 20 až 26 stupňů. K večeru se ochladí na 18 až 24 a přes noc potom teploty kolem 11 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí. Časí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a co nás čeká v dnešních Freecolor Infos, to se dozvíme právě teď. Tak nefunguje nám jingle, zkontrolujeme si, co se nám tady stalo. Jingle, ano. A už ho tu máme. Tak jako první informace, kterou jsem si pro vás připravil, dovolená bez dětí není sobectví. Ano, přátelé, je to tedy doba skutečného odpočinku i zjištění, jak na tom je váš partnerský vztah. Milujete je, rádi s nimi poznáváte svět a ze společných dovolených si často odvážíte vzpomínky na celý život. Kdo ale někdy cestoval s malými dětmi, dobře ví, že rodinná dovolená neznamená dovolenou od rodičovství. Kancelář možná vyměníte za plán a ranní budík za výhled na moře. Rodičem ale zůstáváte pořád i u moře. Zkrátka funguje to jako rodina a podle toho vypadá i váš den. Rodinná dovolená má svůj vlastní režim. Rádi byste ještě zůstali na pláži, ale dítě už je unavené. Večer byste se prošli po městě, ale musíte na animační program. Místo romantické večeře hledáte restauraci, kde mají špagety nebo cokoliv, co váš potomek sní. Představa dlouhého rána vezme za své ve chvíli, kdy se dítě probudí v 7. Klinická psycholožka Gara Gundvinová v této souvislosti mluví o mentální zátěži rodičovství. Patří sem všechna práce spojená s péčí o děti a fungováním rodiny, která často není na první pohled vidět. Neustále je potřeba něco plánovat, zařizovat a myslet tedy několik kroků dopředu. Když si svůj čas řídíte sami, na chvíli zase jenom ve dvou a no, odpočinek od nepřetržité odpovědnosti. Nejde přitom jen o samotný vztah, krátký čas bez dětí může prospět i psychické pohodě každého z rodičů. Mnozí popisují, že se vracejí odpočatější, trpělivější a s větší energií. No a my pokračujeme dále. Další informace, kterou tady pro vás mám. Kapavka a syfilis jako suvenýr z festivalu. Ano, přátelé, nákaz pohlavních nemocí strmě přibývá. Nákazy pohlavně přenosných nemocí jsou v Česku rekordní. Na nejvyšší hodnoty se dostaly zejména kapavka a syfilis. Nejrozšířenější jsou dlouhodobě mezi muži majícími sex s muži. V posledních 5 letech se ale rychle šíří i v heterosexuální populaci. Teď v létě zachytáváme pohlavních nemocí mnohem víc. Souvisí to s tím, že mladí lidé mají více kontaktů na dovolených hudebních festivalů, kde podceňují riziko nechráněného sexu, popsala redakci zástupce primářky kožního oddělení Fakultní nemocnice Ostrava Radek Litvik. Problém je i to, že pacienti nejsou schopni své sexuální partnery identifikovat nebo na ně nemají žádný kontakt. To následně významně komplikuje epidemické šetření i přerušení řetězce přenosu infekce. No a poslední informace, kterou tady pro vás mám, ta se týká hustota kostí. Ta totiž ovlivňuje délku i kvalitu života. Co jíst, aby byly kosti zdravé? Je-li vám více než 60 let a nešťastnou náhodou spadnete a zlomíte si kyčelní kloub, až s 30% pravděpodobností v následujícím roce zemřete. Roli hrají je samozřejmě i další faktory, jako je věk či existující je onemocnění. Zlomeniny každopádně mohou vést ke komplikacím, jako je zápal plic nebo infarkt myokardu.
které se často končí smrtí pacienta. Tato statistika neúprosně ukazuje, že důležité je mít v pozdějším věku zdravé, husté a pevné kosti. Naštěstí s tím něco můžeme udělat v každém věku. Podstatný je aktivní život, styl a také strava bohatá na správné živiny. Zdraví našich kostí se utváří již desítky let předtím, než se u nich začnou projevovat známky křehkosti. Stav kostry, kterou máme v pozdějším věku, závisí na kostní rezervě, kterou si vybudujeme během dětství a rané dospělosti, kdy kosti zesilují a zhutňují, než dosáhnou svého vrcholu v rané dospělosti. No a poté s přibývajícím věkem začínáme kostní hustotu ztrácet. Na celém světě trpí osteoporózou, onemocněním, které obsahuje a oslabuje naše kosti a způsobuje, že se stávají tenčími a křehčími přibližně 500 milionů lidí. No a pijte mléko, ano přátelé, tak to u mě teda moc neplatí. Pijte mléko, je v něm vápník, budete mít díky tomu silné kosti. To je jedna z prvních rad ohledně zdraví, které mnozí z nás v životě dostali. A nebyl to vůbec špatný nápad. Vápník spolu s vitaminem D a bílkovinami jsou hlavními faktory ovlivňujícími zdraví kostí. Podobně důležité jsou ale živiny jako vitamin K, hořčík, zinek a fosfor. To byly kosti, pohlavní nemoci a v neposlední řadě dovolená bez dětí. Teď už informace o parťácích tohoto pořadu a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a parťákem je také firma Maskoty. Ano, přátelé, ty, co ví, jak to správně zabalit a odfiltrovat s těma nejnovějšíma technologiema, to jsou Maskoty. Jsou parťáci tohohle pořadu. Teď si dáme rychlej reklamní blok a já už tady pravou rukou šátrám a tedy v novinkách, které vyšly v posledních 7 dnech v rámci Baselineu a UK garáže, tak jak jste v pondělí zvyklí. No a druhej set už takzvaně klepe na dveře a za chvíli tedy z toho hiphopu přeskočíme do světa taneční muziky. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Rádia.

Poslouchá Color Music Radio, pořad Freecolora za Grance, má mikrofonem DJ Freaky, 41 minut po 9. hodině. Tohle je další novinka tohle týdne. Soul Estate a One More Chance. Za chvíli Sebastian, I Know So Well, a další novinka z posledních 7 dnů v rámci Baselineu a UK garáže, tak jak jste v pondělí mezi 9. a 10. hodinou raní zvyklí. Tady u nás na Coloru pořad Freecolora. Dneska na mě vyskočilo upozornění na Facebooku, že už jsem 13 let kámoš s naším panem ředitelem, majitelem, technickým supportem, prostě všechno v jedné osobě. No a to znamená, jediný blíží se nám, ano přátelé, 13 let pořadu Freecolora, a to tedy už v září. No a my to oslavíme s

Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color, a my se ještě podíváme v rychlosti na parťáky, protože dnes je pondělí, a to konkrétně 17. srpna, a já tady mám pár informací od Madfinger Games, ti, co dělají hry, který baví celý svět. Je tady léto, čas dovolených, lidé po celém tedy světě navštěvují exotické destinace, aby si odpočinuli na mnoha krásných a zajímavých místech. Něco do podobného se děje i ve světě videoher. Hra Grand Zone Warfare obsahuje několik destinací, kde se hráči prostě chodí bavit. Nejoblíbenějšími a nejnavštěvovanějšími místy na mapě ostrova La Manque ve hře Grand Zone Warfare je Midnight Safari a Tiger Bay. Hráči tato místa vyhledá především kvůli nejlepší kořisti, jako je například vysoce hodnotně vybavení nebo zbraně, peníze a jiné vzácné předměty. A také díky náročnějším a zajímavějším úkolům. V současnosti absolutním hitem pro solo hráče luxusní hotelový resort Midnight Sapphire. Tato oblast na severu ostrova je v současnosti absolutním hitem pro všechny tedy solo hráče. Ano, přátelé, hitem pro solo hráče, to se tady opakuje, nabízí obrovské bohatství v podobě luxusních vil, trezorů a hotelového komplexu. Takže pokud se rádi touláte po exotických městech, nejen v tom reálném světě, naskočte do Grand Zone Warfare a užijte si trochu jinou dovolenou. A na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Madfinger Games týmu, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a tedy využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry.

0: No a jdeme do finále, přátelé, kamarádi, 55 minut po 9. hodině. Pojďme si zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni, tak abyste všichni věděli, do čeho jste se zbudili. Je pondělí 17. srpna, svátek nám slaví Petry a meteorologové nám slibují, že i dnes počasí bude. A mělo by být opravdu různorodě, potkat můžeme jasno, polojasno s dešťovými přehánkami zataženo, ale také déšť. Ranní teploty, ty by v tuhle chvíli už neměly být 15 až 18, ale asi krapet víc. V noci mi přišlo, že bylo teda ultravedro přes noc a tedy a mi přišlo, že ty teploty vystoupaly dost vysoko, ale nevím. A já jsem koukal, že včerejší teploty opravdu lámaly rekordy, takže se mi to možná nezdálo. Co se týče našich maxim dnešního dne, ty by měly být mezi 20 až 26 stupni. K večeru se ochladí na 16 až 21 a přes noc potom 11 až 14 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Dovolená bez dětí není sobectví, je to doba skutečného odpočinku i zjištění, jak na tom váš partnerský vztah je. Milujete je, rádi s nimi poznáváte svět a ze společných dovolených si často odvážíte vzpomínky na celý život. Kdo ale někdy cestoval s malými dětmi, dobře ví, že rodinná dovolená neznamená dovolenou od rodičovství. Kancelář možná vyměníte za pláž a ranní budík za výhled na moře. Rodičem ale zůstáváte pořád i u moře. Zkrátka fungujete jako rodina a podle toho vypadá i váš den. Rodinná dovolená má svůj vlastní režim. Rádi byste ještě zůstali na pláži, ale dítě už je unavené. Večer byste se prošli po městě, ale musíte na animační program. Místo romantické večeře hledáte restauraci, kde mají špagety nebo cokoliv, co vaši potomci sní. A představa dlouhého rána vezme za své ve chvíli, kdy se dítě probudí v 7. Kéžby. Klinická psycholožka Kara Goodwinová se v této souvislosti mluví o mentální zátěži rodičovství. Patří sem všechna práce spojená s péčí o děti, fungováním rodiny, které často není na první pohled vidět. Neustále je potřeba něco plánovat, zařizovat a myslet několik roků dopředu. K tomu se přidává emocionální stránka péče, sledujete nálady ostatních, uklidňujete rozrušené dítě nebo řešíte sourozenecké spory. No a když si svůj čas řídíte sami, ráno se probudíte a nemusíte vědět, co budete dělat odpoledne. Na chvíli zase jen ve dvou s dětmi se přirozeně promění i partnerský život. No a odpočinek od nepřetržité odpovědnosti nejde přitom jen o samotný vztah. Krátký čas bez dětí může prospět i psychické pohodě každého z rodičů. No a my jdeme dál. Další informace, kterou tady mám. Kapavka či syfilis jsou suvenýr z festivalu. Tak to nechceš. Nákaz pohlavních nemocí strmě přibývá. Ano, nákazy pohlavně přenosnými nemocemi jsou v Česku rekordní. Na nejvyšší hodnoty se dostaly zejména kapavka a syfilis. Nejrozšířenější jsou dlouhou dobu mezi muži majícím sex s muži. V posledních 5 letech se ale rychle šíří i v heterosexuální populaci. Teď v létě zachytáváme pohlavních nemocí mnohem víc. Souvisí to s tím, že mladí lidé tedy mají více kontaktu na dovolených nebo třeba na hudebních festivalech, kde podceňují riziko nechráněného sexu, popsal redakci zástupce primářky kožního oddělení FN Ostrava Radek Litvík. No a problém je to, že i pacienti nejsou schopni své sexuální partnery identifikovat, nebo na ně nemají žádný kontakt. To následně významně komplikuje epidemiologické šetření i přerušení řetězce přenosu infekce. No a poslední informace dnešního rána se týká kostí. Hustota kostí ovlivňuje délku i kvalitu života. Co jíst, aby byly zdravé kosti? Je-li vám více než 60 let a nešťastnou náhodou spadnete a zlomíte si kyčelní kloub, až s 30% pravděpodobností v následujícím roce zemřete. Ano, přátelé, roli hrají samozřejmě i další faktory, jako je věk či existující onemocnění. Zlomeniny každopádně mohou vést ke komplikacím, jako je zápal plic nebo infarkt myokardu, které často končí smrtí pacienta. No a platí přitom, že přibývajícím věkem jsou obzvláště nachylné ke ztrátě kostní hustoty ženy, zejména během tedy menopauzy. Pijte mléko, je v něm vápník, budete mít tedy díky tomu silné kosti. Ale to není jediný, to je jedna z prvních rad ohledně zdraví, které mnozí z nás v životě dostali a nebyla to vůbec špatná rada. Vápník spolu s vitaminem D a bílkovinami jsou hlavními faktory ovlivňujícími zdraví kosti. Podobně důležité jsou ale živiny jako vitamin K, hořčík, zinek a fosfor. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiemi tady ve studiu pomáhá firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a dalším parťákem je firma Maskoty, ty, co to ví, jak zabalit a odfiltrovat. S těma nejlepšíma technologiemi, ano přátelé, to jsou Maskoty. No a to bylo v rámci vysílání vše. Teď už jen zavoláme Martinu Svátkovi, jestli teda Martin nepíše, nějaká zpráva přišla. Takže to bylo od někoho jiného a to bylo v rámci narozenin Frikolory, přátelé. Frikolora bude mít narozeniny. 13. narozeniny. Maty, co si myslíš o Frikoloře? Maty neví, co si myslí. Co si o Frikoloře myslí Martin Svátek? Dobrý ráno.
1: Zdar, dobrý ráno, zdravím. No, Frikolora, no. Frikolora je dobrá, no.
0: Frikolora je dobrá. Holiday Edition taky dobrý. Co bude dneska první pecka Holiday Edition?
1: Ale dneska také pořád ve stejném rytmu, ale takový starý house, houseový track, Expansion, možná to znáš. Move Your Body se to jmenuje.
0: Jo, to znám. Hele, na pohlavní nemoci na festivalech se tě ptát nebudu, protože na festivaly nechodíš. Na hustotu kostí asi taky ne. Co dovolená bez dětí? To taky nic, viď?
1: Dovolená bez dětí?
0: Ty žádná dovolená.
1: Já nevím ani člověče, co bych ti na to řekl. Já jsem na dovolený vlastně ani s dcerou, ani bez dcery nebyl. My jsme to nějak jste to
0: neaplikovali.
1: Nějak jsme to úplně
0: nedotáhli
1: do konce.
0: Mm. OK. No, tak si dávej pozor na kosti, protože ty sem tam padneš, já teda taky. Ale ještě furt nejsme v tom kritickém věku, kdybychom mohli za 3 měsíce, teda takhle, 30% šance, že do 30 let umřem.
1: Jo. No, dneska na procházce jsem nějak klouzl, teda ruplo mi v kotníku jako blázen. A naštěstí to vůbec nebolí, no. Takže zatím asi kosti dobrý.
0: Tak to je pozitivní informace, bacha na kotníky, bacha na kyčle, bacha na sebe. To byl Martin Svátek, předávačka klasická Holiday Edition za chvíli. Já se s váma loučím, mějte krásný den, nejlíp při poslechu Color Music Radio. Díky za pozornost a...

taky hodně už stará záležitost od Inner City. No, druhé, další vysílací týden se rozjíždí. A já vám se ještě jednou

Felix, nebo je Felix tedy. Jak už jsem říkal, DMC remix tady toho úspěšného tanečního tracku z 90. let. No ten DMC remix to ještě okořenil.

po I'll Wait, tedy jak chcete, jinak Taylor Swift, ty vole. Omlouvám se, no tak včera jsem poslouchal country žebříček. No každopádně tohle je Taylor Day.

tu následující věc jsem taky hrál už asi pár měsíců zpátky. To je samozřejmě taky jasná věc, jak to uslyšíte, ono to má docela dlouhý intro. To je nějak věc, která se jmenuje It's Yours. Tohle ta houseová klasika. Dneska jsem do toho nějak spadnul, do těch houseových věcí, nebo do těchto těch starých ukázek. A já myslím, že to bývá tak nějak v pondělí skoro vždycky. No, tady je John Cutler, věc, která se jmenuje It's Yours.

Deep Love. Rok 94, Greatest Hits album. Tohle to je Aretha Franklin, samozřejmě. Cover.

jak to bude s tou druhou, to se uvidí. Teď je třeba Bootsy Collins. Tady ta skvělá věc, Dance to the Music. New Deep remix. Ten se hodně poved. Jinak na featu je One.

0: Music Radio.
1: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
2: Bohempia.
1: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
2: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a polední menu.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci. Názory a rady skutečných odborníků. Investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: DJ Luděk Pokorný vám představuje
6: Hit Panorama.
5: Ano, tenhle ten skvělý pořad Hits Panorama můžete poslouchat na Color Music Rádiu vždy v sobotu v pravý poledne a v neděli ve 14 hodin. Club Classics, Soul, R&B, Funk a je toho ještě daleko víc. Tak poslouchejte.
6: DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Rádio, hudba všech barev.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu dublingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
7: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
7: Mixdown můžeš čekovat i na

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Lukášem Kolíbalem o kultuře.
1: Color Music Radio.

0: NCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od NCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu

0: a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Kliknete na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
2: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
3: Color Music Radio.
4: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.

0: Music Radio. The best music in town.
1: Charge!

Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Kliknete na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Sex Appeal. To nejlepší ze sex

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Color Music Radio.
5: Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Ninja Music Reggae Station.
1: Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

0: Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Esto te pasa por no coger consejos.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: V dnešním světě kompjutru,
3: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
4: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
3: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
4: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
5: Sponzor pořadu.
6: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
7: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těší Hanka.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.

0: cry, don't cry.
1: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.